takto mi posielaš po čete. Tvoje fotky vymakaný, máš význam každej bodky, až kým nezaspím.

Keď sa neskoro vrátim, konštatuješ vždycky, vy chlapi nikdy nebudete romantický, oh. A preveruješ, kde som bol.

0: Rádio Košice.
1: Aj v Poprade Tatrách.
0: Na 91,7.
2: V nočných ulicích, když dávno hluku štich,

a dobrá, to radšej nie. Dúfam, že sa mi to nestane. Ty chceš a ja nie. Veď žiť s tebou to je umenie.